0: vielleicht ist auch scheißegal, oder vielleicht auch nicht, ach, was weiß ich.
1: Hej, dobrý večer, vítejte k nám. Moje jméno je Berlínská droha a hýžo 8 let nejsme rávaj. Ok, dvě cíje, vůzáča, ale nekak, já to šlo tříšivo, a musím pan Jakub je se nás prašo, a musím pan Šipra jeli. Nekš mojo, jo, a vyzo nekš je vojo, nekš mojo, nekš mojo, roma, že je to total fajn. Dajte si lůbit, můj nekůjš dopad.